0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzívně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 3. září. V dnešním ranním vysílání se vydáme na pouť z jihu na sever. Půjdeme ve stopách vynikajícího umělce, jenž si dokázal zajistit obstojné živobytí i na stáří, což nebylo až tak obvyklé. Jeho jméno zazní už za chvíli. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme slavného Luciana Pavarottiho, jak nám zaspíval píseň Eduarda Di Capui O Sole Mio. Pěl za doprovodu National Philharmonic Orchestra pod taktovkou Giancarla Chiaramela. 7 hodin a 4 minuty. Za chvíli hudba Josefa Myslivečka. Kvintet číslo 1 B dur pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo. Uslyšíme první část tohoto známého českého skladatele, kterého jsem se snažil přejmenovat, ale nejde to. Je to slavný Josef Mysliveček. Hrát nám bude Doležalovo kvarteto, doplněné o Michailu Hrabánkovou, která zahraje na hoboj. A ještě předtím prozradíme jméno skladatele, se kterým poputujeme alespoň chvíli v dnešním ranním vysílání z jihu na sever. Je to Pietro Locatelli.

Michaela Hrabánková nám dohrála na hoboji a doprovázelo ji Doležalovo kvarteto Václav Dvořák, Jan Zrostlík, Martin Adamovič a Vojtěch Urban. A díky ním jsme mohli vyslechnout první část kvintetu číslo 1 B dur pro hoboj, dvojhousle, violu a violončelo Josefa Myslivečka. Tato skladba rozněla 8 minut po 7. hodině. Nás za chvíli čeká od Leo Delíba krásný květinový duet z prvního dějství opery Lakmé. Zpívat budou Pretty Jende a Nadine Sierra a také téměř celý den nás dnes čeká. A v něm čekáme, že nad Prahou bude oblačno až zataženo. Odpoledne a večer může dokonce i slabě zapršet. Odpolední teploty se budou průměrně pohybovat mezi 23 až 25 stupni Celsia.

Zpívali nám Pretty Jende a Nadine Sierra, krásný květinový duet z prvního dějství opery Lakme Leodelibam, a pěli za doprovodu souboru Le Frivolité Parisien pod vedením Giacoma Sagripantiho. Za chvíli 7:45 a také hudba z filmu Život je krásný Nicoli Piovaniho. Jen si ho nekomplikujme třeba dopravními nehodami. Bohužel jedna už nyní je hlášena z Liberecké ulice.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeves hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
6: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Wash 8, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
13: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
14: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla známá předehra z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrál nám orchestr složený z mnoha hudebníků, především z mladých amerických hudebníků a členů profesionálních orchestrů z Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Philadelphia a New Yorku. A všechny řídil Georg Scholty. My se za chvíli budeme moci zaposlouchat do hudby o něco starší, a to do hudby Marka Antoana Charpentiera. Uslyšíme Te Deum de Dur, a to v podání souboru Le Concert de Nation pod vedením Jordi Savala. Ale ještě předtím navštívme život jiného barokního umělce, a sice Pietra Antonia Locatelliho. Tento italský barokní skladatel a houslista se narodil 3. září. Dnes si ho tedy připomínáme smysluplně, protože právě tento den byl zapsán jako den jeho narození, ovšem v roce 1695 a v Bergamu. O jeho dětství se ví málo, ale už se ví také to, že studoval nejenom v Bergamu ve svém rodném městě, ale později také v Římě, kde možná navštěvoval krátce i hodiny u Arcangela Corelliho.

Slyšeli jsme slavné Te Deum de Dur Marka Antoana Charpentiera, francouzského barokního skladatele, jehož tvorbu nám připomněl soubor Le Concert Nation pod taktovkou Jordi Savala. Je 7:37 a my v baroku stále zůstáváme, ale posouváme se do Itálie, neboť si připomínáme narození italského barokního houslisty a skladatele Pietra Antonia Locatelliho, který byl jen o 10 let mladší než Johann Sebastian Bach. Narodil se před 31 lety. Jako mladý hudebník rozzářil svou kariéru v Římě. Tam mimo jiné působil i jako houslista u rodu kardinála Pietra Ottoboniho, ale právě v Římě také začal komponovat. Pak se ale v 27 letech vydal na cesty, projel celou Itálii a pak zamířil na sever, do Mnichova, Drážďan, Berlína, Frankfurtu a Kasselu. A pak to stále ještě nebyl cíl jeho cesty. Zamířil ještě dál. Kam, to si řekneme za chvíli. Po madrigalovém koncertu pro dvě kytary a orchestr Joaquina Rodriga uslyšíme z tohoto slavného díla devátou část Zapatero.

0: Slyšeli jsme devátou část madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr Joaquína Rodriga. Hráli nám Pepe a Angel Romerovi a také souboru Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Marinera. Dohráli 2 minuty před 7:45. A my se ještě jednou vracíme k italskému baroknímu houslistovi a skladateli Pietro Antonio Locatellimu, který, jak jste slyšeli, putoval z Říma přes Itálii, přes Německo a cíl svých cest našel v Nizozemí, v Amsterdamu. Tam zůstal až do své smrti. Už nekomponoval tolik jako dříve, ale dával lekce houslové hry amatérům, především z řad bohatých měšťanů a také šlechticů. A právě ti, kteří byli alespoň trochu talentovaní, jej doprovázeli na jeho řídkých poloveřejných vystoupeních. Prý už nedal šanci dalším profesionálním hudebníkům, možná proto, aby vynikl, jak on sám je skvělým houslistou. Mimo jiné také editoval svá díla, některá právě byla vydána v Amsterdamu, a také díla dalších hudebníků, a přivydělával si i tím, že začal s prodejem houslových strun. Vydělal si tedy neobvyklé jmění a zajistil se tak na stáří. Zajistil si krásný důchod, protože se mohl už věnovat svým dalším zálibám, jako je literatura a věda. A navíc sbíral i obrazy. Tak to by byl krásný život v seniorském věku. My se ale teď vrátíme do období, kdy ještě usilovně tvořil, a zaposloucháme se do čtvrté části jeho Koncerta Grossa C moll. Rád nám bude komorní orchestr v Kolíně nad Rýnem pod vedením Jana Koracoli a bude to pochopitelně skladba Pietra Antonia Locatelliho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Ladíte Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme ukázku z díla Gustava Mahlera. Byla to čtvrtá věta jeho symfonie číslo 5. Hrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova a dohrála přesně v 8 hodin ráno. Za chvíli zprávy a pak krásná árie z opery Rusalka Měsíčku na nebi hlubokém. Zpívat vám bude naše kolegyně Miroslava Časarová za doprovodu hudby Hradní stráže a Policie České republiky pod taktovkou Václava Blahunka.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Před odvolacím senátem neobstál ani čtvrtý rozsudek v trestní kauze firmy Victoria Group a České nafty. Z justiční databáze vyplývá, že pražský vrchní soud verdikt i tentokrát zrušil a vrátil věc městskému soudu v Praze k novému už pátému projednání v hlavním líčení. Obžalova viní zkrachovalou německou společnost, jejího jednatele a tři manažery z podvodu s pohonnými hmotami skladovanými v Bavorsku. Škodu vyčíslila na 108 milionů korun. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obraném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc Ukrajině. Možný cíl ruských plánů je žhářství.

0: jeho filmového festivalu. Dnes se bude nad Českou republikou oblačno, během dne se zejména v Čechách objeví ojedinělé déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na jihu Moravě bude o 2 stupně více. V 1000 metrech na horách zas jen kolem 17 stupňů Celsia. To už je ze zpráv všem. Nyní se zaposlouchejme do melodie Antonína Dvořáka z jeho opery Rusalka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme arii z opery Rusalka měsíčku na nebi hlubokém Antonína Dvořáka v podání Miroslavy Časarové a hudby Hradní stráže a policie České republiky vedením Václava Blahunka. 8:09 se rozeznějí tóny Johanna Sebastiana Bacha a my uslyšíme třetí část jeho koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur. Solo bude mít Giuliano Carmignola, doprovázet bude koncerto Köln a také vás doprovázejí další informace v ranním vysílání, mimo jiné i o dopravě. Především o dopravních nehodách. Jedna se stala v Bělehradské ulici, další ovlivňuje provoz v Českobrodské a také v Belgické ulici.

0: Dýchlo na nás baroko v podání Giuliana Carmignoli a Concerta Köln. Slyšeli jsme třetí část koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Dozněla tato pěkná tvorba 12 minut po 8 hodině a čeká na nás další setkání s hezkou hudbou. Tentokrát s labutí z karnevalu zvířat Camille Saint-Saëns. Hrát nám bude Jiří Bárta, doprovázet na klavír Jan Čech.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšel jsem a vy jistě také pěkné podání labutě, pěkné podání 13. části karnevalu zvířat Camille Saint-Saënsem. Hrál Jiří Bárta a doprovázel Jan Čech. A byla to skladba, kterou jedinou z celého cyklu si dovolil Camille Saint-Saëns vydat ještě za svého života. Za ostatní skladbičky se tak trochu styděl, ale není proč. Naopak karneval zvířat je právě pro všechny části tohoto cyklu velmi oblíbený. 8 hodin 16 minut a čas pro hudbu, kterou dobře znáte, pokud máte rádi filmy o superhrdinech. Je to Superman z roku 1978 a z tohoto filmu hudbu Johna Williamse nám zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hrát Orchestra of the Swan, britský komorní orchestr založený v roce 1995 uměleckým ředitelem houslistou Davidem LePagem. Ten také hrál solo na housle, a to v The Yellow Cake Review. Ve třetí části tohoto díla Petra Maxwella Davise v aranžmá Rosemary Furniss. Byla to třetí část Farewell to Stromness. Rozloučení se Stromness. Za chvíli 20:30 a s ní také skladba Roberta Schumana. Druhá věta symfonie číslo 2 C-dur hrají vídeňští filharmonikové pod taktovkou Ricarda Muti.

0: Dozněla hudba Roberta Schumana a my slyšeli Scherzo, druhou větu jeho symfonie číslo 2 C dur. Hráli ji vídeňští filharmonikové a za dirigentským pultíkem stál při nahrávce Riccardo Muti. Je 8 hodin a 37 minut a nás teď okouzlí jedna z částí muzikálu Šumař na střeše. Je to známá píseň Jerryho Bocka If I Were a Rich Man a tím, kdo si přeje být bohatým, alespoň v této písni, je Bryn Terwell. Doprovázet jej bude Česká filharmonie pod taktovkou Paula Batemana.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
2: If I were a rich man, digga digga digga digga digga digga digga dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard. Diddle diddle diddle digga digga diddle diddle dum. If I were a biddy biddy rich man,

If I Were a Rich Man, to byla píseň z muzikálu Šumař na střeše Jerryho Boka a nám tuto píseň zaspíval Bryn Terwell. Dopěl za doprovodu České filharmonie a pod vedením Paula Batemana 8 hodin 42 minut a tentokrát hudba Charlese Marie Vidora. Uslyšíme slavnou tokátu ze symfonie číslo 5 a hrát ji bude Stephen Cleobury.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
2: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme milostný duet Fanny Mendelssohn, tedy dámy, která se později provdala, jmenovala se Hänsel, byla Felixovou starší sestrou a autorka přes 450 děl, převážně komorních. A mezi nimi bychom našli i tuto píseň Zulejka und Hatem. Zpívala nám Fatma Said a také Hugh Montague Randall. Doprovázel je Joseph Middleton. 5 minut nám zbývá do 9. a to je 5 minut pro hudbu Johanna Sebastiana Bacha. I tak krátká skladba dokáže okouzlit, a zvláště když pochází od tohoto vynikajícího německého barokního umělce. První část Braniborského koncertu číslo 4G dur nám zahraje muzika Antika Kölna.

0: Muzikantika Köln pod taktovkou Reinharda Gebla dohrála první část braniborského koncertu číslo 4G dur Johanna Sebastiana Bacha přesně v 9 hodin. A to už je také čas pro Ondřeje Fischera a dopolední vysílání našeho rádia. Filip Sichra se s vámi loučí a těší se opět zítra mezi 7 a 9 hodinou.
1: Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme začátkem dnešního čtvrtečního dopoledního vysílání poslouchali hudbu inspirovanou létem. Jak vypadá léto ve švýcarských Alpách, respektive jak tam vypadalo před 100 lety, protože tuto skladbu Letní pastorále napsal švýcarský skladatel Arthur Honegger v roce 1920. Jeho skladbu nám teď hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu, na nahrávce ještě řízený svým dlouholetým šéfdirigentem Vladimírem Válkem. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha vás zdraví Ondřej Fischer, teď je 10 minut po 9. hodině, máme čtvrtek 3. září, svátek dnes slaví Bronislav nebo Bronislava, tak pokud znáte nějaké Bronislavy a Bronislavy, určitě jim popřejte. No a vy nás posloucháte samozřejmě na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete naladit prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz, je přímo zabudován přehrávač, ale najdete nás i v digitálním vysílání DAB+, nebo nás můžete poslouchat prostřednictvím mobilní aplikace. Když teď dozněla hudba Arthura Honeggera, tohoto švýcarského skladatele 20. století, tak ještě zmíním, že milovníci jeho hudby si přijdou letos v září na své, neboť vyjde nová nahrávka Honeggerova oratoria Jana z Arku v provedení Lukáše Vasilka, Pražského filharmonického sboru a České filharmonie, které se uskutečnilo před 2 lety v Rudolfinu, teď z toho tedy vyjde tato nahrávka. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď hudbou Bohuslava Martinů. Karel Košárek nám zahraje část jeho takzvané kuchyňské reví. Kromě toho ještě hudba Joaquina Rossiniho, také Handel, Chopin, Čajkovský, Eben nebo Schulhoff, či hudba barokního skladatele Františka Xavera Richtera. To vše je pro vás připraveno už před 10. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.

Je 9:45 a pianista Karel Košárek nám teď hrál hudbu Bohuslava Martinů, část z Martinů baletu, někdy označovaného jako jazzový balet s názvem Kuchyňská reví, což je skladba původně napsaná pro komorní obsazení. My jsme teď tedy poslouchali toto klavírní finále v podání Karla Košárka. No a dále nás čeká hudba Joaquina Rossiniho, slavnostní mše Messa di Gloria, což je mše, kterou Rossini napsal v roce 1820 a najdeme v ní samozřejmě prvky jeho nezaměnitelného operního slohu. První větu z této mše Kyrie eleison nám zaspívá orchestr a sbor, tedy sbor zaspívá a orchestr zahraje Národní akademie svaté Cecilie z Říma pod taktovkou Antonia Papana.

Je 10 minut před 9:30, poslouchali jsme teď hudbu Joaquina Rossiniho, který nebyl zdaleka jen operním skladatelem. Psal kromě písní třeba také duchovní skladby, kterým se věnoval dokonce i po svém odchodu do operního důchodu. No a toto byla ukázka z jeho slavnostní mše Messa di Gloria, dílo z roku 1820, jehož úvodní část Kyrie eleison jsme poslouchali v interpretaci orchestru a sboru Národní akademie svaté Cecílie, dirigoval Antonio Papano. Velice populárním soundtrackem je hudba, kterou skladatel Jan Tiersen složil k filmu Amélie z Montmartru z roku 2001, tedy už 25 let starého filmu. Nepochybně se nechal inspirovat skladbami Erika Satieho nebo pařížskými typickými melancholickými valčíky. No a my si teď hudbu z filmu Amélie z Montmartru poslechneme v podání houslistky Ester Abrami, která si ji také vybrala na své album věnované filmovým melodiím, vydané před 3 lety. A sama si navrstvila několik stop na této nahrávce pomocí takzvaného lupru, takže uslyšíme pouze jednu houslistku, ale hrát hned několik partů.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
4: Dívenka na trampolíně.
5: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
4: Komorní hra Pavla Jurdy
5: ve studiu Švandova divadla.
4: Tak to si napsal moc krásně.
6: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
7: Více na lobkovic.cz.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Z hudby k ohňostroji Georga Friedricha Händla známe instrumentální svity, kterou Händel napsal pro anglického krále Jiřího II. U příležitosti slavnostních ohňostrojů oslavujících konec války o rakouské dědictví. Tak z této skladby jsme teď poslouchali část Réjouissance, kterou nám zahrál soubor Virtuosi di Praga pod vedením Oldřicha Vlčka. Následovat teď bude skladba v pomalém tempu, bude to velice slavný smuteční pochod, který tvoří třetí větu druhé klavírní sonáty bémol Friderika Chopina. Zahraje nám pianistka Beatrice Rana, italská hráčka, která natočila tuto Chopinovu sonátu na album vydané před 2 lety v roce 2024.

Slavný smuteční pochod z Chopinovy klavírní sonáty číslo 2 bémol nám teď zahrála italská pianistka Beatrice Rana. Je to sonáta, kterou skladatel napsal ve Francii v roce 1839. No a pokud máte rádi klavírní hudbu a virtuózní klavíristy, tak si můžete letos na podzim zajít třeba na Firkušného festival. Jeho 14. ročník bude tady v Praze v Rudolfinu probíhat letos od 3. do 9. listopadu. Vystoupí z českých klavíristů pouze Marek Kozák, to bude 6.11. a ze zahraničních umělců se pak představí Evgenij Kysin a Andráš Šif, a to dokonce společně na koncertě 3.11. také mladý klavírista Lukas Šternat, klavíristka Anna Vinickaja a závěrem festivalu pak Grigory Sokolov, klavírní nestor, který se pravidelně na Firkušného festival vrací a který se letos představí 9.11. v Dvořákově síni Rudolfina. No a my pokračujeme další romantickou hudbou, teď to bude Čajkovský a skladba nazvaná Vals Scherzo, kterou nám zahraje houslista Jiří Pospíchal za doprovodu kolegia Českých filharmoniků.

Skladbu Petra Iliče Čajkovského Vals Scherzo nám na Rádiu Klasik Praha v dnešním dopoledním programu teď hrál houslista Jiří Pospíchal, kterého doprovodilo kolegium českých filharmoniků. Pokud máte rádi solové housle, tak třeba zítra po 20. hodině tady na Klasik Praha si můžete v rámci pořadu Večerní koncert bez smokingu, který vysíláme každý den večer a v rámci kterého znějí celá alba a kompletní nahrávky, tak zítra si můžete poslechnout Icáka Perlmana, světoznámého houslistu doprovázené nizozemským orchestrem Koncert Chebau pod taktovkou Bernarda Haitinka a budou hrát dva krásné romantické koncerty Mendelsona a Brucha. No a nás teď dále čeká hudba Petra Ebena, bude to jeho komorní hudba, konkrétně Andante ze Smyčcového kvartetu z roku 1981, který je inspirován stejně jako známý varhaní cyklus téhož autora Komenského knihou Labirint světa a ráj srdce. My uslyšíme nahrávku kvarteta Martinů, no a pak ještě před 10. hodinou třeba také hudba barokního skladatele Františka Xavera Richtera anebo Ervína Schulhoffa zazní tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Izomat stavebniny.
10: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Je 10:05. Helsinský barokní orchestr nám teď hrál hudbu Františka Xavera Richtera. Poslouchali jsme třetí část Presto z Richterovy symfonie číslo 1 B-dur. No a pokud patříte k příznivcům staré hudby, tak spoustu staré hudby můžete slyšet například už brzy na Svatováclavském hudebním festivalu, který včera začal a bude se konat až do 28. září na Ostravsku a v okolí. Vystoupí tam z interpretů staré hudby třeba soubory Schola Gregoria na Pragensis, Collegium Marianum. Celý festival zahájil orchestr Collegium 1704. No a spousta dalších vynikajících hudebníků se v rámci tohoto festivalu v Moravskoslezském kraji ještě do konce září představí. Informace najdete na webových stránkách shf.cz. A my pokračujeme teď hudbou Ervína Schulhoffa, tohoto meziválečného avantgardního skladatele. Z jehož divertimenta pro smyčcové kvarteto zazní druhá část Cavatina. Bude to nahrávka souboru Krása kvartet, která vyšla v loňském roce a kde kromě skladeb Ervína Schulhoffa najdete i hudbu Hanse Krásy, po němž je tedy soubor pojmenován, a také Karla Ančerla.

Na Rádiu Klasik Praha 13 minut po desáté zazněla teď svěžná druhá věta ze symfonie číslo 3 a mol ruského skladatele a také chemika Alexandra Porfirjeviče Brodina. Poslouchali jsme nahrávku slovenských rozhlasových symfoniků, které řídil Steven Gunzenhauser. K symfonické hudbě se samozřejmě vrátíme v našem vysílání ještě několikrát i před 12. hodinou. No a teď nás dále čeká ovšem hudba operní. Bude to árie z Mozartovy opery Kouzelná flétna, tedy slavného pohádkového Singspielu, který byl Mozartovou poslední operou. Uslyšíme árii čaroděje Zarastra, nazvanou O Isis und Osiris, která pochází ze druhého dějství této opery. Zpívat nám bude basista Kurt Moll a doprovodí ho Vídeňská filharmonie pod taktovkou Georga Scholtyho.

Krásnou arii z Mozartovy opery Kouzelná flétna nám zpíval německý basista Kurt Moll, doprovázený vídeňskou filharmonií pod taktovkou Georga Scholtyho a sborem vídeňské státní opery. Je to arie, v níž kouzelník Zarastro vzývá božstva starého Egypta, aby požehnali Tamínovi a Papagenovi při zkouškách, které je čekají. Objevuje se ve druhém dějství této Mozartovy opery. No a Kouzelnou flétnu hrají stále samozřejmě třeba ve Stavovském divadle v prostoru, který je tady v Praze s Mozartem historicky spojen, a na Kouzelnou flétnu si tam můžete zajít v nejbližších termínech, třeba příští středu 9. září, pak v neděli 13., 23. nebo 28. 9. Pokračujeme hudbou Josefa Suka, serenáda pro smyčce Esdur a její čtvrtá část, nahrávka Pražské komorní filharmonie a jejího někdejšího šéfdirigenta Jakuba Hruši.

0: Čtvrtou část Sukovy smyčcové serenády S-dur nám hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. Dnes se orchestr Prague Filharmonia, který bude mimochodem zítra zahajovat svou novou sezónu 4.9. v Rudolfinu koncertem, kde zazní hudba Bohuslava Martinu, Ludwiga van Beethovena a také houslový koncert Samuela Barbara, kde se jako solista představí kanadský hráč Blake Pouliot. No a nás za chvíli čeká hudba filmová, ještě předtím vám ale prozradí kolega Ivan Lask, kdo bude už dnes večer od 19 hodin jeho dalším hostem v pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
12: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
11: Mají i pořádný stroje?
12: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
13: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
15: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
18: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Jsou 3 minuty po 11:30 a toto byla melodie, kterou skladatel David Arnold složil pro bondovku Casino Royale. Téma, které jsme teď poslouchali, se jmenovalo City of Lovers, neboli v překladu Město milenců. No a dále budeme opět pokračovat klasikou. Teď zazní zborová fuga z Handlova oratoria Mesiáš, které se tradičně samozřejmě uvádí především o Velikonocích, někdy i o Vánocích, ale i 3. září je to moc pěkná hudba. No a tuto zborovou fugu nazvanou He Trusted in God That He Would Deliver Him nám teď zahraje a zaspívá soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

Na rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba Georga Friedricha Händla. Poslechli jsme si fugu He Trusted in God That He Would Deliver Him, kterou nám tedy zahrál a zaspíval sbor English Concert pod vedením Trevora Pinnocka. No a dále pokračujeme hudbou klavírní Friedrich von Flotow, německý romantický autor, proslavivší se zejména svými operami. Nicméně toto bude ukázka jeho instrumentální tvorby a adagio z klavírního koncertu číslo 1 C moll. Solo bude hrát švédský pianista Karl Peterson a doprovodí ho Plzeňská filharmonie.

Tak to byla pomalá věta z klavírního koncertu číslo 1 od romantického skladatele Friedricha von Flotow. Solo hrál Karl Peterson, švédský pianista, kterého doprovodila Plzeňská filharmonie. Dále máme na programu Čajkovského. Z jeho 4. symfonie uslyšíme 3. větu s výmluvným podtitulem Pizzicato ostinato. Proč ji takto Čajkovský pojmenoval, to vám hned objasní tato nahrávka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. No a před 11. hodinou pak ještě třeba také hudba Arva Perta, loni oslavivšího 90. narozeniny, který je, když nepočítáme Johna Williamse, nejhranějším žijícím skladatelem klasické hudby. No a pak ještě třeba také píseň z Gershwinovy opery Porgy a Bess v podání Adama Plachetky. Zazní tady na Klasik Praha před 11. hodinou.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 3 minuty před 11:00 a toto byla trocha duchovní meditativní hudby od skladatele Arvo Perta. Poslouchali jsme skladbu pojmenovanou Beatus Petronius a také nám hráli a zpívali skladatelovi krajané z pobaltských končin, konkrétně orchestr Sinfonieta Riga a lotyšský rozhlasový sbor. No a před 11:00 hodinou teď ještě uslyšíme hlas basbaritonisty Adama Plachetky, který za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Tomáš Netopila takto natočil známou arii z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Je to arie tedy Porgyho, jedné z titulních postav, a jmenuje se I got plenty of nothing, neboli v překladu Mám spoustu ničeho. Arie propagující skromný způsob života.

Posloucháte Radio Klasik Praha. V našem čtvrtečním dopoledním vysílání teď zazněla známá duchovní píseň od Cezara Franka Panis Angelicus v podání sopranistky Leslie Garrett, kterou doprovodil orchestr Britten Sinfonia. Následuje hudba Edvarda Grieg'a Preludium ze svity zdob Holbergových, svity inspirované barokními tanci a formami. Bude nám hrát soubor Akademie svatého Martina v Polích, vynikající anglický komorní orchestr pod vedením svého zakladatele Sira Nevillea Marinera.

Preludium ze svity z dob Holbergových, kterou napsal norský skladatel Edvard Hagerup Grieg a nechal se inspirovat skladbami v té době o více než století staršími skladbami z počátku 18. století, tak preludium z této svity nám zahrál komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích. No a další skladba, ta nás zavede do Egypta. Tam rád jezdíval francouzský skladatel Camille Saint-Saëns, který tam také napsal konkrétně v Luxoru svůj pátý klavírní koncert přezdívaný egyptský. Využil v něm i některé prvky arabské hudby a my si teď poslechneme jeho první část v podání klavíristy.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Ladíte Klasik Praha.

Je 6 minut po půl dvana, pardon, před půl dvanáctou a na Rádiu Klasik Praha teď zazněla žartovná skladba Wolfganga Amadea Mozarta. Hudební žert, skladba, v níž velikán parodoval některé skladatelské nešvary svých méně talentovaných kolegů. No a my jsme z této satirické skladby teď poslouchali čtvrtou část Presto v podání Pražského komorního orchestru, který, co by koncertní mistr na této nahrávce, řídil legendární slovenský houslista a dirigent Bohdan Varchal. Tak to byla trocha hudebního humoru a teď naopak skladba vážného charakteru, Bedřich Smetana a jeho klavírní trio G-moll, které dodnes patří k vrcholům české romantické komorní hudby. Bude to první část tohoto Smetanova díla, které obdivoval třeba i Franz Liszt, a hrát nám bude pražské Guarneri trio.

Je 5:05, toto byla Smetanova hudba, jedno z jeho nejlepších komorních děl, klavírní trio G-moll a jeho první část, kterou nám teď zahráli v našem dopoledním vysílání na Rádiu Klasik Praha členové pražského Guarneri tria. Dále se rozezní v éteru hlas basisty jménem René Papp. Tento pěvec nám v trochu takové zkrácené verzi zaspívá slavnou Toreadorovu arii z Bizetovy opery Carmen, Votre Tosch ve Vulerandre, a to za doprovodu orchestru Německé opery v Berlíně.

Tak to byla árie z Bizetovy opery Carmen, slavná árie Toreadora, kterou nám zpíval basista René Papp, doprovázený orchestrem německé opery v Berlíně. To samozřejmě není jediná opera, kde se hraje Carmen, ale i třeba tady v Praze v Národním divadle si na Bizetovu Carmen můžete teď v září zajít už zítra v pátek 4.9. nebo pak v pátek 18.9. No a my budeme pokračovat v našem vysílání teď ukázkou z koncertu pro nezvyklý solový nástroj, a sice brumly. Pro tento nástroj napsal celkem 7 koncertů skladatel jménem Johann Georg Albrechtsberger, tento je nejznámější, a jeho první část nám teď zahraje brumlista, pokud to tak lze říci, Fritz Mayer za doprovodu Mnichovského komorního orchestru.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, toto byla první věta z koncertu pro brumly, mandoru a orchestr od klasicistního skladatele Johanna Georga Albrechtsbergera, který si liboval v nezvyklých nástrojích. Jen pro brumly napsal celkem 7 koncertů, přestože to byl uznávaný autor, jeden z Beethovenových i Reichových učitelů, přítel Haydna i Mozarta. No a na brumly nám teď první větu tohoto jeho koncertu zahrál solista Fritz Mayr, doprovázený mnichovským komorním orchestrem. Na nové zajímavé nástroje, které neslýcháte v našem vysílání tak často, se zaměří třeba i kolega Filip Sichra v novém pořadu, který tady budete moci od letošního září poslouchat na rádiu Klasik Praha. Je to pořad nazvaný Spektrum hudby a první díl uslyšíte už v sobotu od 18 hodin na rádiu Klasik Praha. No a my budeme pokračovat zajímavým dílem skladatele Michaela Nymana, což je filmová hudba ke koprodukčnímu australsko-novozélandskému romantickému filmu Piano. V našem vysílání zazní už za malý okamžik a pak před 12. hodinou ještě velice svižná třetí věta z houslového koncertu Samuela Barbera. To vše pro vás máme připraveno už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7. Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
3: Více na lobkovic.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme filmovou hudbu ze snímku Piano, ke kterému soundtrack složil Michael Nyman, skladatel řazený někdy ke stylu zvanému minimalismus. No a po této hudbě filmové ještě bude následovat velice rychlá, až ďábelsky rychlá třetí věta z houslového koncertu amerického autora Samuela Barbera. To je mimochodem koncert, který zazní zítra i tady v Praze, protože na zahajovacím koncertě nové sezóny Prague Philharmonia tento Barbrův koncert zítra 4.9. v Rudolfinu zahraje kanadský houslista Blake Pulliot. No a my si teď jeho třetí větu poslechneme z nahrávky houslisty Joshua Bella, držitele ceny Grammy, a doprovodí ho Baltimorský symfonický orchestr.

0: Na rádiu Klasik Praha teď zazněla hudba amerického skladatele Samuela Barbera, který je nejvíce proslaven skladbou Velmi pomalou, svým adagiem pro smyčce, ale my jsme teď naopak vyslechli skladbu Velmi rychlou. Bylo to presto z houslového koncertu. Solo hrál Joshua Bell a David Sinman řídil Baltimorský symfonický orchestr. No a Barbrův houslový koncert naživo můžete tady v Praze slyšet třeba také zítra v Rudolfinu na zahajovacím koncertě nové sezóny Prague Philharmonia. Teď už je 12 hodin, za chvíli nás čeká hudba klasicistního skladatele Friedricha Witta v podání Jenské filharmonie, také na Schubertovy písně, hudbu Ralfa Vona Williamse, samozřejmě i filmovou hudbu Dvořáka, Prokofieva nebo Krištofa Haranta. Na to vše se můžete těšit tady na Klasik Praha už v nejbližší hodině našeho již odpoledního programu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek a budu se těšit opět naslyšenou zítra mezi 9. a 12. No a za okamžik se vám z našeho studia přihlásí kolega Ivan Lask.
1: Tohle je Klasik Praha.

Zdravím vás hned popolední ze studia Rádia Klasik Praha. Zase s vámi dnes odpoledne bude Ivan Dlask do 19. hodiny, abychom si společně mohli

0: poslechnout nádhernou muziku z Rádia Klasik Praha, ale taky pak večer pravidelné pořady, anebo už teď přes den, protože za chviličku začíná novinka týdne. Je čtvrtek, 3. září, po 12. hodině svátek v kalendáři má Bronislav a taky Bronislava. A my jsme se teď už soustředili na první skladbu symfonii C-dur, takzvanou Jenskou symfonii Friedricha Witta. Jenská filharmonie, kterou řídil Andreas Sebastian Weiser, zahrála adagio Allegro vivo této symfonie tohoto skladatele a violončelisty samozřejmě německého, který právě svou symfonii věnoval nejenom Jenské symfonii, tedy jako Jenské symfonii městě Jena, ale také Ludwigu van Beethovenovi. Tak hezký den.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alfa Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování. To bylo běžné v 19. století a místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali interpreti takzvaný stolový klavír, tedy německy Tafelklavier, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianino. Na rozdíl od nich ovšem měl struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových nuancí, protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí. Z celkových 25 rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Teď už je to hudební ukázka z cyklu Krásná mlynářka. Poslechneme si píseň Déšť slzí.

Jak jste se sami mohli přesvědčit, tak je to opravdu nevšední projev. Ten salonní projev, který byl zvykem dřív a který teď předvedli baritonista Georg Nigl a klavírista Alexandr Gergely na nové nahrávce vydavatelství Alpha Classics. Slyšeli jsme Déšť slzí, což je část Krásné mlynářky a právě ta je z díla, které asi vy taky dobře znáte, tedy z díla France Schuberta uvedena na tomto CDčku, na této nahrávce. A víc informací se dozvíte na rádiu Klasik Praha, na našich webových stránkách taky www.klasikpraha.cz.

A po pravidelném pořadu na rádiu Klasik Praha po novince týdne jsme přidali skladbu Ralpha von Williamse. Část druhou Minuet a Mizet koncertu a mol pro hoboje a smyčce. Hrál David Theodore na hoboje a s ním The London Symphony Orchestra. Řídil Bryden Thompson. Za malý okamžik tu bude filmová hudba, ale já vám prozradím taky pár titulů z této hodiny. Vždycky, když tu jednotlivou dotyčnou skladbu hrajeme, tak najdete jméno autora a název skladby na našem webu anebo v aplikacích ve vašich telefonech. A nebo také samozřejmě se můžete podívat i zpětně do playlistu. A tak postupně zazní i koncert pro housle, orchestra a mol Antonína Dvořáka, dílko Krištofa Hranta, Polžic a Bezdružič či Brahmsovo trio Esdor. No a k té filmové hudbě zpět ten je z filmu Letka 633 z roku 1964. Je to samozřejmě film o lecích hrav ze druhé světové války, hudbu napsal Ron Goodwin a hraje City Light Symphony Orchestra, řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhony 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
11: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
10: Mají i pořádný stroje?
11: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Teď vám na rádiu Klasik Praha zpíval v díle Sergeje Prokofieva baritonista Andreas Schmidt a ta ukázka byla romance ze symfonické svity Poručík Kyže Sergeje Prokofieva. Berlínské filharmoniky řídil Seiichi Ozawa na této nahrávce. Zaposlouchejme se teď do díla domácího mistra Antonína Dvořáka a do jeho houslového koncertu. Tento houslový koncert byl věnován Josefu Joachimovi, ale slavný houslista ve své době pravděpodobně koncert nikdy neprovedl, takže pak už Dvořákův životopisec Otakar Šourek hovoří o tom, že Joachim nechtěl nastudovávat v té době nová díla. Ale ujal se to mladý houslový virtuos František Ondříček. My si teď poslechneme hudbu Antonína Dvořáka, jeho houslový koncert v provedení houslového virtuoza Josefa Špačka a České filharmonie, kterou bude řídit Jiří Bělohlávek. A začíná finále Allegro giocoso Manon troppo.

Josef Špaček housle, Česká filharmonie a Jiří Bělohlávek jako dirigent. Poslouchali jsme finále Allegro Giocoso Manon Troppo, tedy závěr koncertu pro housle a orchestr a mol Antonína Dvořáka. Teď přichází na řadu dílo také českého autora, ale hodně vzdálené směrem teda k té minulosti. Krištof Harant z Polžic a Bezdružic hodně cestoval a tak napsal taky skladatelské dílo v kontrastu s hudbou z blízkovýchodního regionu téže doby. A my si poslechneme Kyrie, část misi Quinis Vocibus Krištofa Haranta. Účinkují Barbora Kavátková, Vojtěch Semerád, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub, Jaromír Nosek a kapela Mariana. Řídí Vojtěch Semerád.

0: Potlesk obecenstva je pro trojici umělců, klavíristku Martu Archerič, houslistu Reno Capisona a hráče na lesní roh Davida Guerrieho. Ti totiž účinkovali ve finále tria Es-dur Johannesa Brahmse.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

V závěru hodiny jsme si poslechli romanci pro smyčce C-dur Jeana Sibelia. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra řídil Charles Groves. Bylo 13 hodin.

0: Tomáš Víšek na klavír ještě zahrál od Ference Lista Slavimo slavno slaveni, což je drobná skladba se staroslovenským názvem, kterou list složil u příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. A teď jsou tu zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vláda neuspěla se svým návrhem, aby byl ústavní soudce Pavel Šámal vyloučen z projednávání kompetenční žaloby týkající se účasti prezidenta Petra Pavla na summitu NATO. Ve čtvrtek to oznámil ústavní soud s tím, že v žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. Vláda tvrdila, že Šámal chyboval, když prý pozdě doručil vládě prezidentův návrh k vyjádření. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že summit s ruským vůdcem Vladimírem Putinem chce uskutečnit až tehdy,

0: Novou verzi klasického příběhu z roku 1910. Místo historického dramatu sází na temnou romantiku, vizuálně silnou atmosféru a emoce. Tento mix má oslovit faninky dark romance, young adult a generaci vyrostlou na dnešních filmových platformách. A ještě dnešní počasí bude převážně oblačno až zataženo. Od severozápadu čekáme zejména v Čechách místy přeháňky, večer srážky budou ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Na plese jsme byli ve fantastické symfonii v této části díla Hectora Berlioze. Londýnský symfonický orchestr řídil Stanislav Skrovačevsky. A tak začal program té další hodiny našeho vysílání s hudbou Richa Wolfganga Korngolda, George Gershwina či Samuela Taylora Coleridge. Bude na programu jeho symfonická báseň jedna, tak tu vám pak představím. A teď vás zvu k poslechu hudby Marka Uccelliniho. Uslyšíme skladbu ze sbírky, která se jmenuje Sonate Ariei Ecorrette.

Byli jsme v italském baroku za hudbou barokního houslisty a skladatele Marka Uccellinio a od něho jsme teď slyšeli tuto árii, která nesla název Aria Quinta Soprala Bergamasca, byla právě ze sonáty Ariei e Coretti. La Cetra Barok Orchestra z Basileje hrála a řídil Andrea Marcon. Filmová hudba Johna Williamse. Ta je nezastupitelná v našem programu. Dnes to bude téma, ale z televizního filmu, nikoli filmu určeného pro plátna kin. Téma z britského televizního filmu Jana Aerova, hudba John Williams a účinkují Sara Andon na flétnu, Cecilia Zan na violončelo a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gear? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda game room.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Hudba Richa Wolfganga Korngolda, ta jiná než filmová, se samozřejmě také hraje všude po světě. My jsme si od tohoto brněnského rodáka teď poslechli v provedení Daniela Houpa na housle a Královské stockholmské filharmonie, kterou řídil Alexander Shelley. Preludium a serenáda s pantomimy Der Schemann. Takže to byla vlastně taky něco mezi hudbou, řekněme, filmovou a tou jinou, kterou psal Korngold, třeba svůj houslový koncert. Ten ale až jindy, teď tu mám pozvánku na Dvořákovu Nela Hozeves. V letošním roce oslaví právě tento den, který se vždycky koná, jubilejní 75. ročník, a je to dlouholetý festival, který se poprvé konal v roce 1951. A co na něm bude letos? Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program, který vyvrcholí symfonii novosvětskou. Ale když to vezmeme nějak po pořádku, tak slavnostní den začne přesně tak, jak tomu bylo právě v roce 1951, tedy v kostele svatého Ondřeje, kde byl Antonín Dvořák pokřtěn. Během dopoledne zde zazní jeho lužanská mše. Hrát bude Vladimír Roubal a kolegium Strahověnce. Následně nebude chybět setkání a slavnostní zahájení u pomníku Antonína Dvořáka za doprovodu dechového orchestru Pražské konzervatoře. Rejdišťanka. Připomínat se bude taky jeden rok od slavnostního znovu otevření domu, rodného domu Antonína Dvořáka, toho interaktivního. Pokud jste tam nebyli, určitě to stojí za návštěvu. No a účinkujících bude i celá řada dalších. Na zámku Nela Hozeves, klavírista Matyáš Novák bude přítomen. No a pak v závěru tedy zahraje symfonický orchestr Pražské konzervatoře s novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Vše se bude konat 6. září v Nela Hozevsi. Teď se u nás na Rádiu Klasik Praha bude hrát celých 17 minut. A to symfonická báseň Toussaint L'Ouverture, kterou napsal Samuel Coleridge Taylor.

Samuel Coleridge Taylor byl autorem této symfonické básně s názvem Toussaint L'Ouverture, kterou zahrál National Philharmonic Orchestra a řídil Michael Rapper. L'Ouverture, mimochodem její jméno, to není předehra. Toussaint L'Ouverture byl haitský vůdce, první černošský generál v historii, který v bitvě porazil evropská koloniální vojska během takzvané haitské revoluce. Filmová hudba, ta už zazní za chviličku, ale až v té další hodině. Teď to bude mexický tanec George Gershwina. Cincinnati Pops Orchestra řídí Eric Kunzel.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Posloucháte program Rádia Klasik Praha už minutku po 14. hodině ve čtvrtek 3. září a v závěru této hodiny jsme teď uvedli Endspieglova šibalství, druhou část tohoto díla Richarda Strause, NBC Symphony Orchestra řídil Arturo Toscanini. A po této historické nahrávce teď bude dál pokračovat program Rádia Klasik Praha hudbou Ludvika van Beethovena.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Anezofii Mutter na housle a berlínští filharmonikové, které řídil Herbert von Karajan, na této starší nahrávce zahráli rondo Allegro Beethovenova koncertu pro housle a orchestr D-dur. V Praze se toho děje hodně, nejenom, že v tomto týdnu začíná Dvořákova Praha a je tu i mnoho dalšího, ale taky letos v říjnu se zase chystá ročník Signál festivalu, další ročník. Budeme ho zase vnímat trošku jinak, než je běžné. Historické fasády ožijí projekcemi, vodní hladina se promění v optické zrcadlo a industriální prostory získají nový význam. Signál festival se uskuteční od 15. do 18. října. Letos přinese 21 instalací a hlavním tématem bude Dream On, sny a vize. Nabídne pohled na současné digitální umění, technologie i lidskou představivost. Letošní ročník přitom otevírá zase novou kapitolu, protože festival se poprvé vydá do další městské části v Praze, totiž do Dejvic. Víc vám prozradí Filip Sichra ve svém článku na našich webových stránkách.

Nabídli jsme i komorní dílo Prolog Lan, sonáty pro violončelo a klavír Claude Debussyho, a na violončelo hrál Kian Soltani a na klavír Daniel Barenboim. Viděli jste Lazebníka Sevilského Joaquina Rossina? Určitě ano. Tuto známou operu, v níž je taky tato árie Figara, kterou vám teď zaspívá baritonista Ivan Kusněr a zahraje orchestr Národního divadla v Praze. Řídí Jan Štych.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaura v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Za chviličku změníme téma, budeme si povídat o knížkách a teď jsme slyšeli téma princezny Leily ze Star Wars Nová naděje z tohoto filmu. Hudbu napsal John Williams, ten taky řídil Arts Orchestra of Los Angeles a na housle hrála Anne-Sophie Mutter.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: A tak vás vítám u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Uprostřed zprávy se koupe sloní samec. To je už z knížky Dar Gea Shotters. Pomalu noří těžké tělo do vody, krčí kolena, mizí pod hladinou. Chlapík si pomyslí, že se mu to jen zdá, že mu alkohol poškodil mozek, ale zvíře se opět objeví. Velikánské uši má připlácnuté k hlavě jako dvě tenké jelenicové utěrky. Co by se stalo, kdyby se v Berlíně jednoho dne objevilo 20 000 slonů? Právě na tomto zdánlivě absurdním nápadu staví belgická spisovatelka Gea Shotters svůj satirický román Dar. Všechno začíná nečekaným rozhodnutím prezidenta Botswany. Německu podle tisíce slonů jako odpověď na zákaz dovozu loveckých trofejí. Chcete nám říkat, jak máme žít, tak si zkuste život se slony sami. Neobvyklé gesto se během několika dnů přelije do politické i společenské krize. Berlín se ocitá v chaosu, vláda hledá řešení a blížící se volby proměňují celou situaci v nelítostný boj o moc. Gea Shotters patří k výrazným hlasům současné vlámské literatury. Ve svých knihách propojuje společenská témata s osobitým humorem a ironií. Také Dar je satirou, která s lehkostí otevírá otázky ekologie, politiky i evropského pohledu na svět. Kniha vychází v edici Hlas, která představuje oceňovanou současnou světovou prózu, reagující na aktuální společenská témata. Přináší výrazné autorské hlasy a příběhy, které dokážou otevřít důležité otázky zcela nečekaným způsobem.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

0: Žákem svého otce byl samozřejmě Karl Philipp Emanuel Bach, tedy hudebník, který žil v letech 1714 až 1788. Bylo to ve škole u svatého Tomáše v Lipsku, tam právě Johann Sebastian Bach vyučoval. A my jsme si teď od Karla Philippa Emanuela Bacha vyslechli Allegro assai, koncertu pro čembalo a smyčce D moll. Učinkovali na čembalo Jean Rondo, na housle Sophie Jean a Louis Creak, na violu Fanny Packwood a na violončelo Antoine Touche. A ještě se přidali na kontrabas Thomas de Pierrefait a Yvonne Kiene, která hrála na fagot. Vstoupíme zase do opery. Tentokrát to bude opera Charlese Gounoda, mnohokrát zpracované dílo Romeo a Julie. A my si poslechneme v provedení České filharmonie, kterou bude řídit Christopher Franklin, a tohoto pěvce, který vás pozdraví, arii Romea z prvního dějství.
1: Krásný den, tady Petr Nekoranec. Zdravím všechny posluchače Rádia Klasik Praha.

0: Populární část Navarez z baletní hudby opery Sid Žela Masneta teď byla na našem rádiu a symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě řídil Keith Clark.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

Teď jsme hráli skladbu Miloslava Kabeláče, Cizokrajinné motivy, byl to motiv javanský, slavnost, hrál na klavír Jan Bartoš. Byla to část právě Kabeláčova klavírního cyklu, inspirovaného exotickými nápěvy. Dnes bychom řekli jakási world music. A poslední skladbou této hodiny bude teď moderátor díla Antona Cimrmana, jeho koncertu pro fagot a orchestr.

0: Tato hodina skončila vystoupením Ondřeje Šindeláře, fagotisty a souboru Resonanza Praga. Zahráli moderátor koncertu pro fagot a orchestr F-dur Antona Cimrmana. Už je po 15. hodině.
1: Tohle je Klasik Praha.

Very krátký život Manuela de Falla, Isaac Perlman hrál na housle, Samuel Sanders na klavír. V této hodině nabídnu Allegro symfonie Františka Xavera Richtera, budeme poslouchat hudbu Friderika Chopina, ale taky uslyšíme rozhovor o nové výstavě v obchodním centru Europark ve Štěrbohlích. To zhruba před 15. hodinou a 30. minutou. Teď vám pustím hudbu Karla Nielsena, dánského autora, a to část jeho dechového kvintetu. Téma a variace hraje Belfiato kvintet.

Belfiato Quintet hrál hudbu dánského skladatele Karla Nielsena, téma a variace jeho dechového kvintetu. Podívám se na počasí, jaké bude dnes a taky zítra, tak dnes už je poměrně dost hodin, po 15. Teploty se objevují mezi 20 až 25 stupni po republice, na Moravě až 27. No a pokud se týká těch dnů dalších, tedy zítřku, především to už bude pátek 4. září, tak noční teploty budou mezi 18 až 13 stupni, na horách kolem 12. Bude většinou oblačno, výjimečně i s přehánkami. A zítra v pátek budou taky ojedinělé přehánky, ale to počasí se bude různit v různých krajích naší republiky. Nejvyšší teploty ale povyrostou, budou mezi 24 až 29 stupni Celsia a na Moravě dokonce na té jižní až 31 stupňů Celsia. Tolik tedy to nejbližší počasí a teď Allegro symfonie číslo 4 F-dur Františka Xavera Richtera. Interpretace se ujal Helsinki Barok Orchestra, který řídí Apo Häkkinen.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje Patrik Pařízek. Těším se v sobotní premiéře Spektra hudby v 18 hodin. Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Izomat stavebniny.
8: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: rozhovoru, za který děkuji kolegyni Martině Klausové, rozehrál Marian Kjepura Nocturno es dur Friderika Chopina.
1: Klasik Praha.
2: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
10: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Tohle je Klasik Praha.

Přiblížíme k závěru této hodiny vysílání na rádiu Klasik Praha. Teď Pavel Lang, Paul na fagot, Miloš Vrchtol, Vichtrle a Jaroslav Kubita a Radek Oliva, tedy celkem čtyři fagoty, zněli v našem vysílání v humorostce ze Skerca pro čtyři fagoty Sergeje Prokofjeva. A zůstaneme u ruské hudby. Petr Ilič Čajkovský a jeho Andante Cantabile.

0: Uzavírá se nejenom toto podmanivé Andante Cantabile Petra Iliče Čajkovského, ale taky program odpoledního programového bloku, teď začne podvečerní. Hráli vám Gauthier Capuçon na violončelo a orchestr de Chambre de Paris řídil Douglas Boyd. Je minutka po 16. hodině.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Vítězslava Kaprálová. Napsala klavírní koncert, který hrála na svém koncertu. Klavírní koncert byl její absolventskou prací v roce 1935, tam taky dirigovala. No a dnes hrál klavírista Tomáš Vrána a Janáčková filharmonie Ostrava ho doprovázela, řídila Alena Hron. Skončilo tedy Allegro. Koncertu pro klavír a orchestr D moll Vítězky Kaprálové, jak ji všichni tenkrát říkali. Nabídnu teď Kyrie z misi papé Marcelli Giovanniho Pierluigiho da Palestrini a v této hodině mimo jiné taky ukázku ze symfonické svity Šehrezáda, Nikolaje Rimského Korsakova a nebo Haydnovu Oxfordskou symfonii.

Papa Marcelli, tak ten je právě tématem toho, této skladby Giovanniho Pierluigi da Palestrini, byla to misa Papa Marcelli a Kyrie z tohoto díla od tohoto skladatele a účinkoval soubor The Sixteen, který vede Harry Christophers. Už jsem s vámi tady víc dnů a málo kdy jsme hráli tento následující nádherný koncert. Koncert z Aranjuez Joaquina Rodríguez. Akorát, že teď ho uslyšíme v aranžmá pro čempalo a orchestr. Jeho Českou komorní filharmonii České Budějovice bude řídit Marek Šedivý a na čembalo bude hrát Vojtěch Sporný. A my uslyšíme třetí část Allegro Gentile.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
6: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
7: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
6: Dívenka na trampolíně.
7: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
6: Komorní hra Pavla Jurdy
7: ve studiu Švandova divadla.
6: Tak to si napsal moc krásně.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
14: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
13: Mají i pořádný stroje?
14: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
15: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tu jsme poslouchali hudbu mistra Johana Sebastiana Bacha. První větu Allegro moderato Braniborského koncertu číslo 3 G-dur. Na originální nástroje nebo jejich přesné kopie hrála muzika Antiqua Köln, kterou řídil Reinhard Goebel. A je tu pozvánka na Svatováclavský hudební festival v tom letošním roce, který probíhá od 2. do 28. září na různých výjimečných místech, koncertních sálech a v kostelích Moravskoslezského kraje. Vedle velkolepých projektů nabídne taky řadu komorních koncertů a nákup vstupenek a detailní informace získáte na webových stránkach sf.cz. Pozvu na jeden koncert, tak na mátkově vyberu. Komorní hudbě bude patřit 15. září refektář piaristického kláštera v Příboře, kde vystoupí Benda kvartet. Večer otevře Mendelssohnův smyčcový kvartet E-moll, číslo 2 opus 44, v něm se snoubí romantická vášnivost, melodická lehkost a taky mimořádný smysl pro dramatický oblouk. Ve druhé části se ke kvartetu připojí violončelista Jiří Hanousek a společně provedou Schubertův smyčcový kvintet C-dur. Tak to je jeden z těch koncertů Svatováclavského hudebního festivalu. Víc informací, jak jsem říkal, sf.cz. U nás teď pohádka. Od Nikolaje Rimského-Korsakova Svátek v Bagdádu ze symfonické svity Šehrezáda.

Svátek v Bagdádu jsme slavili v symfonické světě Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova. A hráli Samuel Magat na housle a Chicago Symphony Orchestra, který řídil Daniel Barenboim. Petr Nekoranec je teď připraven, aby vám zaspíval arii Tonia ze druhého dějství opery Gaetana Donizettiho Dcera Pluku a je na jeho francouzském CDčku, a to proto, že právě taky sem patří opera Dcera Pluku, i když je od italského skladatele, protože autor ji napsal přímo pro pařížské divadlo opera Comique, kde měla v roce 1840 premiéru právě ve francouzštině.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledurise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
8: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
8: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Presto ze symfonie číslo 92 G-dur Oxfordské, tedy z londýnských symfonií Josefa Haydna, zahrála Le Petit Band, řídil Sigiswald Kuyken. A skladba skončila krátce před 17. hodinou, je čtvrtek 3. září. V té příští hodině začneme hudbou Sergeje Rachmaninova, jeho klavírním koncertem číslo 4 G-moll a uslyšíte taky novinku. Týdne já vás pozvu k poslechu pořadu, ve kterém budu mít zase velmi zajímavého a významného hosta v 19 hodin a budeme poslouchat hudbu dalších autorů. Tak krásný podvečer.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Lukáš Vondráček spolu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který řídil Tomáš Brauner, nahrál v roce 2023 studiovou nahrávku všech koncertů pro klavír Sergeje Rachmaninova. A tohle byla ukázka ze čtyřky v tónině G-moll a ukázka části první Allegro Vivace. A teď je tady pravidelný pořad.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alpha Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovariše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexandr Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy tedy Tafelklavier, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových nuancí. Protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku si teď poslechneme z cyklu Krásná mlynářka známou píseň Tränen Regen, tedy Dešť slzí.

Skončila ukázka z novinky tohoto týdne z krásné Mlynářky France Schuberta. Byla to píseň Déšť slzí, kterou zpíval Georg Nigl a na stolový klavír hrál Alexandr Gergely. Víc informací získáte zase samozřejmě na našich webových stránkách, kde si ostatně můžete přečíst informace o pořadech, které připravujeme a které už se třeba blíží, jako za chviličku pořad z archivu osobností, za chvíli řeknu jméno hosta, ale až po části Scherzo ze smyčcového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je to skladba, kterou skladatel napsal v 16 letech v roce 1825 a patří mezi první skladby, kterými se proslavil. K interpretaci toho oktetu se spojily dvě kvarteta, Katior Eben a Belcha Quartet.

0: Klasik Praha.
1: Celý svůj život zasvětil lidem s duševními poruchami. Působil i v zahraničí, vyšla mu celá řada knih a ještě dnes občas přispívá zajímavými postřehy na svůj blog. Psychiatr Radkin Honzák v minulosti často spolupracoval s naším rádiem. V pořadu s premiérou ve čtvrtek v 19 hodin si o tom povíme víc. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
5: Dívenka na trampolíně.
6: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
5: Komorní hra Pavla Jurdy
6: ve studiu Švandova divadla.
5: Tak to si napsal moc krásně.
7: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

La Dolce Vita, ano, sladký život, to byla hudba z tohoto filmu, hudba Nina Roty, která byla aranžována pro solo klavír a na klavír zahrál Jean-Marc Luisada. A jdeme na masopustní veselí, a to ve scéně z baletu v transkripci pro klavír solo zase Igora Stravinského, a to klavírní solo bude hrát Beatrice Rana.

byl právě Igor Stravinsky a jeho hudba Masopustní veselí, scéna z baletu Petruška. Na klavír hrála Beatrice Rana. Takže webové stránky ty poskytují celou řadu zajímavých údajů a připomínek. Třeba Kolegium Praha připomene 170 let od smrti německého romantického skladatele Roberta Schumana a právě soubor pod vedením dirigenta Jiřího Mátla nastudoval méně známou jedinou mši, kterou Schumann složil na sklonku svého života. Koncert se koná 9. září v kostele svatého Václava, tady nedaleko od nás, na pražském Smíchově, tak se můžete přijít podívat a víc informací získáte na našich webových stránkách. Teď jsem mluvil o mši, ale teď bude veselej na rádiu Klasik Praha, protože zazní valčík Vídeňská krev Johana Strause mladšího. Hrát bude orchestr Vídeňské operety a řídí Karl Michalsky.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
6: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
12: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Marieta se jmenovala skladba, kterou napsal Francisco Tárrega a na kytaru zahrál Eduardo Catemario. A za chviličku už tady budou zprávy v 18, před nimi symfonie číslo 4, D-moll Roberta Schumana a část finále.

0: Tonale orchestra Curie, který řídil David Zinman, zahrál finále symfonie číslo 4 D-moll Roberta Schumanna těsně před zprávami v 18.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Povodí Vltavy v pátek kvůli pokračujícímu suchu sníží odtok z přehrady Orlík. Současně s tím začne upouštění přehrady Slapy. Stane se tak poprvé v historii Vltavské kaskády. V případě, že jeho hladina, tedy vodního díla Orlík, poklesne ke kvótě 334,6 metrů nad mořem, začne se odtok dotovat ze Slap. A to až do vyprázdnění celého zásobního prostoru této nádrže. Otok z Orlíku bude na úrovni přítoku, to jest v současnosti kolem 15 metrů krychlových za vteřinu. Z přehrady Vrané by mělo nadále otékat 40 metrů za sekundu a rozdíl bude dotován právě ze Slap. Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve zprávě o glorifikaci nacismu a šíření neonacismu zařadilo Českou republiku mezi nejznepokojivější místa na světě ohledně této ideologie. Informovala o tom tamní agentura TASS. Česká republika se po ruských sabotážích ve Vrběticích, za kterými v roce 2014 stáli ruští agenti GRU, dostala jako druhá země na světě na ruský seznam nikoli přátelských zemí. Ve 82 letech zemřela herečka Hana Pastejříková. Za svou kariéru sehrála desítky rolí ve filmech a v televizních seriálech, a to především před sametovou revolucí. Po ní na sebe výrazněji upozornila v seriálu České televize Ranč u zelené sedmi. Podle zveřejněného Parte zesnula 28. srpna. Její pohřeb proběhne 7. září v Praze. A ještě počasí bude většinou oblačno s možností přeháněk, nejnižší teploty v noci 18 až 16 stupňů a zítra bude nejteplejší den týdne. Převážně oblačno s nejvyššími teplotami 27 až 29 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

U klavíru byl Andrew Van Hooyen, který zahrál z PKF Prague Philharmonia, řídil Emmanuel Guillaume Presto, koncertu pro klavír a orchestr EG-dur Maurice Ravela, tedy česká interpretace zahraniční skladby. Teď to bude opačně. Andantino Sinfonie Concertante D-dur Vojtěcha Jírovce zahraje soubor, který si Vojtěcha Jírovce také oblíbil, to je London Mozart Players. A jednotliví hráči ty vám představím potom.

London Mozart Players hráli, řídil Howard Griffiths, na housle Michael Foyle, na další housle Emily Sun a na violončelo Rosalind Ventris. Hudbu Vojtěcha Jírovce, Andantino, Sinfonie Concertante, D-dur. Už 5. září začíná Dvořáková Praha. A právě v rámci tohoto festivalu zažijeme světovou premiéru skladby Jana Kučery i výstavu originálního rukopisu Dvořákovy opery Jakobín v muzeu Antonína Dvořáka. Právě to bude jeden z vrcholů tohoto festivalu, tam bude tam taky koncertně proveden Dvořákův Jakobín a návštěvníci festivalu budou mít možnost slyšet nejenom operu naživo, ale taky si prohlédnout originální autograf rukopis opery na libreto Marie Červinkové Rígrové. Nabízí jedinečný pohled přímo do tvůrčího procesu Antonína Dvořáka. A ten autograf bude v muzeu Antonína Dvořáka výjimečně vystaven celé září. A z Dvořákovy hudby my jsme teď vybrali druhou část klavírního tria číslo 3 F moll.

Boris Gilburg hrál na klavír, Veronika Jerůšková na housle a Petr Jerůšek na violončelo. V klavírním triu číslo 3 je fmol Antonína Dvořáka a ve druhé části Allegretto Grazioso. Filmová hudba, tak ta bude tentokrát v této hodině na našem rádiu z filmu Čaroděj ze země Oz, píseň Over the Rainbow, ale nebude zpívaná, ale hraná pro nástroje violončelo. Na ten bude hrát Gauthier Capuçon a nástroje další. Bretaňský národní orchestr řídí Johanna Malangré.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

Určitě jste poznali první větu Allegro con brio z osudové symfonie číslo 5 C mol Ludwiga van Beethovena. Českou filharmonii řídil Paul Klecky. Co vás tedy čeká v tom dnešním večeru na Rádiu Klasik Praha od 19 hodin, to asi víte, ale ještě to teď zhruba připomenu. Samozřejmě ty pořady, které na nás čekají, z archivu osobností s psychiatrem doktorem Radkinem Honzákem. Tak s tím si budu povídat já. Od 19 hodin v koncertu bez smokingu budeme poslouchat díla Wolfganga Amadea Mozarta, jeho klavírní koncerty 19 a 18 v tomhletom pořadí, a to v interpretaci klavír Mitsuko Ušida a Clevelandský orchestr. No a konečně ve 22 hodin Jiří Vejvoda bude hovořit o letních koncertech pod širým nebem v Paříži v pořadu Slavná auditoria. Teď si pustíme ještě pár skladeb. Ta první bude La Calinda Frederica Delia.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už více než 30 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Skotský národní orchestr dokončil pod taktovkou Néme Järvyho scénu U fontány a polonézu ze scénické hudby ke stejnojmennému dramatu Boris Godunov. Hudbu napsal Sergej Prokofjev. Před námi už je jenom poslední skladba dnešního večera. Před 19. hodinou je to dílo Astora Piazzolly. Koncerto para quinteto budou hrát houslistka Leticia Moreno a spolu s ní další hráči Remy Van Kesteren, Pablo Vainetti, José Gallardo a Jane Saxala.

0: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Jsme Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: Ve studiu Rádia Klasik Praha dnes se mnou na začátku pořadu, a po celý pořad bude teda sedět, můj další host, a to je náš významný psychiatr, pan doktor Radkin Honzák. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den a děkuji.
0: Já jsem totiž hrozně rád, že jste přišel i do tohoto pořadu. My jsme ho teda spolu točili už jednou.
1: Ano.
0: O vaší oblíbené hudbě, to bylo na jiném našem pracovišti, jenže když jsem si to našel, tak to byl rok, představte si, 2012.
1: To už je dávno.
0: To už je hodně dlouho. Ale mezi tím jsme se setkávali ve studiu pravidelně. Především jsme hovořili o komunikaci pacientů a nemocničního nebo jiného personálu zdravotnického.
1: Ano.
0: A to dneska necháme. Asi.
1: Ano.
0: Nechcete se moc vracet ke své práci už, nebo jo?
1: A mě to celkem stále baví všechno.
0: Baví, a taky to sledujete, to já vím, vždyť vy jste donedávna ordinoval na několika místech. A teď je to jak?
1: Teď by to mělo být tak, že funguju v Remedis v Nuslích, což je krásné pracoviště.
0: Mhm.
1: Gastroenterologické, a mě tam přijali daleko dřív, než vlastně to takhle rozsáhle pracovalo.
0: Mm-hmm.
1: A byl jsem tam najatý na vlastně pro takový ty toxikomany, který mm-hmm. si rozhodli léčit žloutenku typu C. A měli tehdy po té léčbě, která byla začínající, měli dost psychických komplikací. Dneska už tam mají adiktologii úplně zvlášť a já tam mám takovou standardní ambulanci.
0: No, já si vás pamatuju samozřejmě, že, jak se tomu dnes říká, z psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Tam jste byl leta.
1: Tam jsem byl dlouhá léta. Nasyslil jsem tam strašnou spoustu materiálu a přemýšlel jsem, jak to dostanu domů. A dlouho jsem uvažoval, až v tom pokoji praskla voda, bylo to.
0: A už jste neodstěhoval, teda nic se nezachránilo?
1: Nic.
0: No tak to je...
1: No
0: tak...
1: Já jsem si předtím odnes kávovar.
0: Tak aspoň něco, že jste si mohli doma udělat kafe. My jsme ty poslouchali písničku Točí se točí od Petra Ludky, která začala náš pořad. Vy jste si vybral jako klasiku vlastně a klasiku českou.
1: Ano.
0: V té oblasti té muziky. Ale dostanete se někdy doma k tomu, abyste si sedl a poslouchal to, nebo je to, máte to jako kulisu?
1: Ale já nemám jako kulisu. Já nemůžu pracovat, když nemám úplný klid.
0: Mm-hmm.
1: Takže když poslouchám muziku, tak zase nepracuju.
0: Tak se to tak má dělat možná.
1: Já nevím. Já prostě nemám tu hlavu na to, čemu říkají multitasking.
0: Já když si pamatuju, když jsem tady

0: oblíbenou sukni zvanou žlutka, někdy mezi 3. a 4. rokem. A jak ty matky ty děti rády převlékají, tak jich chtěla slíct. A holčička se nedala a po veškerém strašení, tedy když projevila i zájem o čerty ve sklepě, tak matka jí přeříkala polednici a to kruté dítě řeklo ještě jednu takovou pohádku. No, takže můj zájem od začátku byl takový jaksi všeobecný a pak jsem se dostal k těm pacientům s gastroenterologickými problémy na tehdejším ústavu pro výzkum výživy, který byl potom integrován do IKEMu a tam jsem strávil celkem až na 2 týdny 60 let svého pracovního života. Takže jsem se pohyboval, jak říkají mi kolegové, mezi normálníma doktorama.
1: Pořád od začátku. A já vím, že jste začínal kdysi, nebo začínal na začátku vaší kariéry, taky byli kosmonosy.
0: Ano.
1: U Mladé Boleslavy a tak dále. Ale já myslím, že teď je čas už si poslechnout další písničku. A vy jste si vybral, teď pustíme 3 písničky Osvobozeného divadla, Nashledanou v lepších časech, Potopa, David a Goliáš konkrétně, a kdo by si taky Osvobozené divadlo s Voskovcem a Werichem nezamiloval, jako vy už kdysi asi.
0: Ano.
2: Dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země,

0: dál. Každý z nás něco má, co občas tlačívá.
1: Co mu dělá na tvář vrásky.
0: Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
1: Pro peníze nebo z lásky.
0: Rozdělme bolesti rovným dílem.
1: A pak dejme se za jedním cílem.
0: Všichni se sejdeme.

0: nové, kdy i praotec Noé se bál.
1: Už se sem nic nevejde, tohle to přece nejde dál.
0: Jestli tahle potopa nepřestane,
1: ani medák naživu nezůstane.
0: Jak vyhlížel holuby, plnovou smu z paluby vlád.
1: Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly,
0: že jsou to prach špatný časy.

0: že se mu asi smíchají rasy. Minulý čtvrtek navštívil žirafu krtek a toho velkýho hada má velice slepice ráda. Rozčíleně chodí po palubě lodi, nepřestává světu lát. Až Racek chechtavý klopne ho do hlavy, pustě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá potopa přestane, ono to tak nezůstane, a pak se teprv budeme smát. Dnes už není Noé, však za to špatní dnové jdou dál. Zas, aby se potopy, obyvatel Evropy bál. Jestliže tadle potopa nastane, ani noha v Evropě nezůstane. Holubice z Ženevy, zdáte cestu Ženevy dál. Táhne nám myslí, aby jsme v tom takhle skysli. Chraňme se těch špatných časů, aby nám chtěli čistit rasu. Bylo by mukou zdravit se jen pravou rukou a na pouhý pokyn z hůry pálit plný fůry kultury. My se ještě přeci takovýhle věcí nemusíme tolik bát. Ať si kdo chce brousí zuby nebo pousy, můžeme mu zaspívat. Hej, mladý pane, když ta potopa přestane, ono to tak nezůstane, a potom my se budeme smát.
1: Jestli by se nemělo říkat něco aktuálního.
2: No aktuálního, jak to myslíte? Míníte satirické šlehy, že by tady měli zavládnout?
1: No právě dva intelektuální klauni by měli si pohazovat i neviditelným míčkem abstraktních představ, jak bývá v kritikách.
2: Rozumím, rozumím. Břitká jejich satyra by dopadala hlava nehlava.
1: To by bylo báječný, kdyby to šlo.
2: Ono je to těžký, víte, protože ona se opravdu obtížně dá mluvit, protože se nesmí mluvit, jak bych to řekl.
1: Ono totiž se dá, totiž, jak by, oni by lidi totiž... Jsou země tamhle, kdyby jsme mluvili o těch tam...
2: To neříkejte, to neříkejte, to oni by mysleli, že to nejsou ty a brali by to na sebe zase ty druhý, víte, a z toho by byli v obtíže.
1: No, oni jsou prostě země, kde se nesmí nic mluvit. Těch je moc, o těch mluvit nebudu, protože ta deska není tak veliká. A zase jsou země, kde se něco, to se musí přiznat, něco mluvit může.
2: No a ty taky nemenujte, protože to by zase byli uraženi, říkali by, jak to u nás, že se smí mluvit, to ne. U nás taky nesmí nic říkat?
1: U nás, dovolte, je pořádek, u nás se nesmí nic. No, tak snad, aby jsme se utekli k podobenství, k Bibli.
2: No, Bible, víte, já nevím.
1: Bible je základ veškeré kultury, to je jednou zjištěný. No, zase budou říkat, že si střílíme z kultury.
2: No, já vám povím, ono je lepší si střílet z kultury, než střílet do kultury.
1: No, tohle měl vidět starý Škoda, tak byla v Plzni obrovská tiskárna Biblií. No, ať si najde pan kapelník snad v starým zákoně tu Samuelovu knihu.
2: Ne, to tuším druhá kniha královská, nebo to už najdete,
1: pane kapelníku. To už najdete, pane kapelníku.
2: No, prosím.

0: Vzpomenete si, když jste byl poprvé v Osvobozeném divadle, když jsme teď poslouchali Voskovce a Wericha?
1: No, když Werich reprízoval Baladu z Hadru, Těžkou Barboru a ještě jednu hru. Mm-hmm. Takže to už se jmenovalo divadlo ABC, což byla Werichova práce, až předtím se to jmenovalo divadlo satiry a to on odmítl.
0: Ano.
1: No a to bylo něco úžasného, protože to bylo takové osvěžení v těch 50. 60. letech. Neuvěřitelně, taky mu to brzo zavřeli, takže pak to skončilo a nicméně na Voskovce a Wericha navázal ten Jiří Suchý, který je obdivoval a já jsem v 57. poprvé zavítal do Reduty a to byl zážitek další.
0: My se dostaneme za chviličku za písničkami Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tedy za divadlem Semafor. No ale předtím se vás zase na něco zeptám. Vy jste říkal, že jste se teda zaměřil vlastně na ty pacienty s gastroenterologickými potížemi, ale to nebylo všechno, jenom to.
1: No to nebylo, protože když se to všechno dostalo do IKEMu a byla tam ta reorganizace, tak já jsem se dostal k pacientům s umělou ledvinou a to byla tenkrát taková mučírna. Byly první transplantace ledvin a pak byla transplantace srdce. Já jsem byl taková ta osoba, která začala posuzovat, jak si altruističtí a z mého hlediska vhodní jsou takzvaní živí dárci, protože předtím všechny orgány byly od zemřelých. No a tím pádem jsem se dostal na nějakou takovou špici, že jsem jezdil do Štrasburku dávat dohromady legislativu v této oblasti, aby v Evropě bylo možné teda darovat ledvinu někomu z Belgie nebo naopak. No. Takže tak to jelo a když mě potom přestali dusit, tak jsem se dostal na fakultu, kde jsem založil Ústav lékařské psychologie, psychoterapie a psychosomatiky, kde jsem ředitoval 10 let, než jsem šel do penze, to přestanete být ředitelem. A pak jsem se dostal do doškolovacího ústavu, který měl jako jednu povinnost mít taky úvazek v Bohnické tehdy léčebně, abychom měli pacienty k atestacím. Když rozstříleli ten doškolovák, tak jsem zůstal jednou nohou v Bohnicích a částečně v tom IKEMu.
0: A v té době právě jsme spolu taky točili řadu pořadů pro Rádio Klasik Praha o té komunikaci pacienta s lékařem. Tak dajme si teď na odlehčení dvě skladby divadla Semafor s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem.
2: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj bliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje,

Měli jsme kdysi míč omalovaný pestře a tento pestrý míč na hlavu padl sestře a sestra do něj kopla a míč udělal hopla a náhle zmizel.

0: Když jsem byl malý, tak já jsem myslel, že letíš si za vanou. My jsme neměli vanu obloženou a říkal jsem si, proč za vanou letí šíp, jo.
1: To už pan doktor hovoří, ale o další hudební ukázce v našem pořadu, ta bude za chviličku, letí šíp savanou, R.A. Dvorský. To si poslechneme za chviličku. A teď se trošku budeme věnovat té problematice, protože tu vaši práci jsme tak jako zhruba probrali, ta vaše stanoviště. A teď ještě, jak jste říkal, budete na jednom místě jednou týdně, pár hodin.
0: Ano.
1: V tomhle měsíci září, který se vysílá premiéra našeho pořadu. A ještě se zeptám na jednu věc. Samozřejmě dneska všichni říkají, že psychiatrů je všeobecně málo, to je jasné. A ještě horší je to u dětských psychiatrů.
0: To je svatá pravda. A to je všecko daný úplně špatně nastaveným postgraduálním vzdělávacím systémem. Než se stanete dětským psychiatrem, tak zestárnete. Jo, pač, co všechno musí oběhnout, tak je mých líto.
1: A to už byla ta situace tenkrát taková, než byste začínal?
0: Tak vemte to, že takový velký podnik, jako jsou Bohnice, má všechny ty požadované subspecializace. Ale lidi z malých léčeben nebo z těch okresních psychiatrických zařízení musí do tohohle toho dojíždět. Tam je neradi pouštějí, v těch Bohnicích zase je neradi vidějí, takže to je všechno problém, no. Mm-hmm. To by mělo být podstatně jednodušší.
1: A vy jste se teda i z tohohle důvodu nebo ještě z nějakého jiného nerozhodl stát se dětským psychiatrem?
0: To jsem se nerozhodl.
1: Tak to takhle prostě dopadlo, nikdy. Byl tady jeden herec, který říkal, že nikdy nebude hrát pro děti už divadlo.
0: Ne, tam je strašný martyrium, protože tam máte to dítě a ještě ty rodiče. A ty rodiče jsou velmi často nesvorní a to je potom, se podpisuje na tom dítěti a vy vlastně to nemůžete dát nikdy dohromady.
1: To je pravda. Tak to jsme teda u tohohle problému, ale těch pacientů taky neustále přibývá. To se říká, že za to může doba, může za to doba.
0: Ale tak doba. Doba jsme my všichni a ty děti se narodili do světa, který jako oni neznají jiný. Jo? My jsme se narodili do války, pak teda do toho zbídačení socialistického. Takže jsme si zvykli na to, že chleba je dost tvrdý někdy a oni se narodili do doby nejen úplného blahobytu, ale všeobecné přežranosti. Takže v tomhle období vyrůstali a není divu, že když se jim všeobecně ustupovalo, takže nemají to, čemu se říká frustrační tolerance, neboli něco, aby snesli stres, že je kosí každá pitomost, ale oni za to nemůžou. Já jako nejsem z těch, kteří by obvinovali, že mladí jsou lemplové nebo to, oni prostě jsou takový a doba, která je odkojila, najednou je úplně jiná a tvrdší a to je skutečnost, na kterou nebyli připraveni.
1: No ale možná zase na druhou stranu se teda říká, nevím, jestli to je pravda, že lidé víc chodí k psychiatrovi, dřív se za to víc styděli.
0: No, dřív to byla ostuda, dneska je to hrdost, že?
1: Ano, každý máme svého psychoanalytika, tak se.
0: Ano.
1: Tak to tak je. Tak si pojďme pustit R.A. Dvorského a letíší psavanou teď pro vás a pro naše posluchače.
0: Ano.

0: Letíší psavanou R.A. Dvorský, to je další vaše skladba. Vy pamatujete vlastně tu dobu, kdy se ty písničky zpívaly v premiéře?
1: Ano, já pamatuju tuhletu dobu, to bylo za války a pamatuju bombardování Prahy a pamatuju, já to pamatuju už hrozně moc.
0: Já se spíš ale ptám kvůli tomu, zda jste třeba chodil na vystoupení těch umělců. Už jsme mluvili o Osvobozeném divadle třeba.
1: Pro boha, R.A. Dvorský, to mě bylo tenkrát 5 let, takže dost těžko, to jsem chodil na Hurvínka, než skupu zavřeli, no. Takže, a potom jsme po válce byli na prodaný nevěstě, kdy moje sestra usnula, což si jí nedivím, páči byly 3 roky, nebo tahlo jí na 4. no. Takže to jako nebylo na vymytání Osvobozených divadel a podobných akcí, tak to začalo, až když jsem chodil pak na tu parodii na gymnázium zvanou 11letka.
0: Jasně. Já jsem se odcházel z 8. třídy už rovnou na gymnázium. To byl taky pokus tenkrát. A když už jsi začal o těch příbuzných, tak potatili se vaše děti?
1: Jako
0: myslím samozřejmě po té odborné stránce a zaměstnání.
1: No tak syn je knihkupec, tak já mám knížky rád.
0: To je dobře.
1: A dcera je doktorka, tak to mám taky rád.
0: Takže taky ta se potatila teda i odborností.
1: Ne, není psychiatr. Ta je praktická doktorka, což je velice cenný. Toho já si vážím.
0: To je pravda. No, takže budeme si povídat zase dál. Co plánujete dělat v důchodu, pane doktore?
1: Já musím ještě, jednak jsem strašně zvědavý. Přibývá takových studií o placebu a mě tohle zajímá, protože medicína se nikdy nezajímala o to, jaký vlastně organismus má sebeúzdravné pochody, jo. Takže placebo je jedna taková cesta k tomu, jak tohleto zjistit, protože když dáte někomu cukr a řeknete mu, že mu potom bude líp, tak nedávno vyšla taková studie perfektně udělaná, akorát tedy bohužel na malém počtu lidí na 90, kdy 30 lidem dávali nic, 30 lidem dávali placebo a řekli jim, že je to placebo, ale že lidi věří, že se uzdraví a že se zlepší tedy některé mozkové funkce a takový ty kognitivní, že paměť a tohle. A těm posledním 30 dali tabletky cukru a řekli, že to jsou tablety, které mají zlepšit mozkové funkce. A potom otevřeném placebu, kdy jaksi evidentně dostali tabletu nic, se zlepšili nejlépe a měli lepší paměť. A to bylo všechno jako prokázáno. Takže to je taková ta druhá strana vůdu smrti. Jo, vůdu smrti to bylo v Austrálii, když tam bylo to původní obyvatelstvo, tak ten šaman ukázal na oběť zlomenou kostí a ona do večera zemřela. A kánon, který tenkrát sbíral tyhle příběhy, tak sebral jeden z takových, kdy to nový obyvatelstvo donutilo toho šamana, aby to kouzlo vzal zpátky a ten evidentně umírající člověk už ze smrti na jazyku najednou ožil. Takže to jsou skutečně příběhy. To je z 40. let, ta práce velice perfektní. A je to věc, která stojí pořád za zvědavost. A kromě toho musíme dopsat nějakou knihu.
0: Mm-hmm.
1: A tak jako práce je dost.
0: Práce je dost vždycky. Tak si poslechněme teď Valdemara Matušku a Kamarády Táborových ohňů. Tím naše jízda končí.

0: potěšil nás Valdemar Matuška. A trošku samozřejmě nás potěšil taky pan doktor Honzák z toho odborného hlediska, teď myslím, návštěvou velice v našem studiu.
1: Já nevím.
0: Ale no, výhledy teda naší společnosti, co se týče psychických poruch, tak ty nejsou dobré, myslíte?
1: Ale no tak ono se například tvrdí, že úzkost se zjevila ve 20. století. To není pravda, Hippokrates to popsal a Barton má v anatomii melancholie úžasný popis panický ataky, takže si myslím, že to a všeobecně jo, říká, že je to stav, kdy muži blednou a bleble. Takže není to nic, co by tady nikdy nebylo a co by lidi nezažívali. Jen se s tím jako víc pracuje a je o to větší zájem a ti, co byli před ještě na začátku mý kariéry, v podstatě mý potenciální pacienti, ale nikdy nepřišli, tak chodí dneska po desítkách a tím to přirůstá. Ale fakt je, že přirůstá objektivně, po tom covidu přibylo a to byla nešťastná situace, když izolovali ty děti a v podstatě rozbili jednu generaci na cimpr campr. To ten Babiš má velký zásluhy za tohle a v podstatě do dneška je to znát.
0: Vy jste před chviličkou mluvil o těch knížkách. Já si vzpomínám, že nedávno kolegyně Martina Klausová tady představila jednu z těch vašich posledních knih s kolegyní nebo tedy s někým z vydavatelství Vyšehrad. To byla nedávná, máte si říkala, rozepsanou další, ale vy jste byl hodně aktivní té publikační činnosti, třeba máte svůj blog, pořád tam přispíváte?
1: Blog už nemám, protože tam jako mě převálcovali ti, co jedou v té vysoké politice, já jsem měl ty malé věci, které nikoho nezajímají.
0: Dobře, ale vás bude zajímat dál teda problematika placebo a dalších záležitostí kolem toho?
1: No, s tím si můžu hrát, i když nebudu v ordinaci. Placebo zatím se nedostalo pod regulaci takového typu, abych s tím nemohl pracovat i bez ordinace, až o ně přijdu.
0: Teď začíná podzim. A já jsem rád, že do našeho studia právě v tomto období, kdy se říká, že teda lidi víc začínají chodit k psychologům a psychiatrům.
1: No to je, teď ještě ne.
0: Ještě v září ne, ještě no.
1: V podstatě my nemáme rádi jaro a podzim, protože ty rovnodennosti, kde se přehodí na jednou dlouhý den, krátká noc a naopak ty labilní lidi rozhodí, jo. Takže to je pro ty s tou depresivní vlohou je to duben a potom přes to léto načerpají a takže až tak konec října, listopad je pro nás kritický.
0: A už teď nevím, proč jsem se na to ptal, ale to je jedno. Pustíme si závěrečnou skladbu.
1: Radši, ano.
0: Radši. A já se loučím s panem doktorem Radkinem Honzákem, psychiatrem a poslechneme si tuhletu závěrečnou píseň a už to nebudu dál komentovat, protože určitě znají naši posluchači.
1: Děkuju moc krát, děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou.

0: z archivu osobností.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Jsme Klasik Praha.
4: Koncert bez smokingu vám přináší
3: Klasik Praha.
5: Dnes večer bude na Klasik Praha patřit koncert bez smokingu dílu jednoho z největších hudebních géniů všech dob, a sice dílu Wolfganga Amadea Mozarta. Wolfgang Amadeus Mozart, celým jménem dle křestního záznamu Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, za svého života složil 626 děl světského i duchovního charakteru, ať už to byly opery, symfonie, koncerty, komorní hudba, mše nebo chorály. Byl nejmladším dítětem Anny Marie a Leopolda Mozartových. Ze všech dětí se dospělosti dožil právě jen Wolfgang a jeho sestra, která byla přezdívána Nannerl. U Wolfganga se prokázal jeho hudební dar už v dětství a jeho sestra byla rovněž nadanou klavíristkou. To, že byl Mozart dítětem neobvyklých schopností, mu umožnilo procestovat už mládí velkou část Evropy. Díky svým raným a předčasným schopnostem naplňoval své obecenstvo úžasem. Hrál před královskými rodinami ve Francii a v Anglii. První dílo, které publikoval, byla symfonie. Během let 1770 až 73 podnikl 3 cesty do Itálie, kde napsal 2 opery, Mitridate a Lucio Silla. A v roce 1782 se pustil do skládání koncertů. V roce 1786 napsal Mozart 15 koncertů. Mezi lety 1786 až 90 vznikly pak jeho nejslavnější opery, Don Giovanni a Figarova svatba. Obě byly, jak známo, uvedeny v Praze, čehož byl Mozart přítomen. Na podzim roku 1791 se nakazil infekční nemocí a 5. prosince zemřel. Jeho posledním dílem je Requiem. Jak známo, existují spekulace, které tvrdí, že Mozart byl otráven a jako nepohodlný odstraněn, ale tyto spekulace nemají žádný reálný základ. Jistotou zůstává, že Mozart byl jedním z největších skladatelů doby klasicismu. My si dnes večer poslechneme 2 z jeho klavírních koncertů, a sice číslo 19 F-dur a číslo 18 B-dur. Hrát bude výjimečná japonsko-britská klavíristka Mitsuko Ushida, kterou doprovodí Clevelandský orchestr. No a já vám přeji krásný večer.
3: Koncert bez smokingu
4: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Podobně jako v jiných metropolích světa je i v Paříži každá kulturní sezóna velmi bohatá. Od září jednoho roku do června toho následujícího se daří mimo jiné operním domům či koncertním sálům nejrůznějšího druhu, velikosti i zaměření. Některé z těch, které se věnují opeře nebo symfonické hudbě, jsou navíc nedílnou součástí celkové tváře města, pařížské architektury i atmosféry. Stačí některé z nich letmo vyjmenovat. Opera Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, Opera Bastille, Philharmonie de Paris, Salle Pleyel a tak dále a tak dále. Každá z těchto prostor, každé z těchto míst má svoji bohatou historii i současnost, zní tady hlasy pěvců či pěvkyn, pokyny dirigentů a hudba tvořená bezpočtem hudebnic či hudebníků v jednotlivých orchestrech. Diváci z řad domácích, rozuměj obyvatel Paříže, ale i takzvaně přespolních v podobě turistů z celého světa či z různých koutů Francie, mají možnost shlédnout jak operní produkce tradičního či moderního rázu, také ovšem symfonické koncerty ze země galského kohouta či ze zahraničí. Nabídka je opravdu bohatá. Jakoby to nestačilo, zamyslela se pařížská radnice nad tím, zda není možno využít klasické hudby zároveň k obohacení letního období a konkrétně k oslavě státního svátku Francouzské republiky, který, jak známo, každoročně připadá na 14. července. Pokud by se podařilo vytvořit koncert pod čirým nebem, který by byl přitažlivý i pro televizní diváky ve Francii a v mnoha dalších zemích několika kontinentů, tím líp. Paříž, toto město světel, jak se mu tradičně přezdívá, je přece, jak to co nejvýstižněji říct, velice fotogenická. Její povědomá silueta, které vévodí katedrála Notre-Dame, ale taky kostel Sacré-Cœur na vrcholu Montmartre či Eiffelova věž, o relativně novém sídlišti La Défense ani nemluvě, přece nabízí doslova pastvu pro oko a pro záběry televizních kamer. Kde se ale takový koncert pod čirým nebem 14. července bude konat? Kam ho umístit? Předpokládaná účast v počtu desítek tisíc diváků, ale zároveň přání či přímo potřeba jeho uskutečnění v samém srdci metropole nad scénou, vedla k jednoznačnému rozhodnutí. Hudba, ať se vždy v tento den, tedy v tento večer, rozezní na martových polích, tak říkajíc ve stínu Eiffelky. Vybrána byla i každoroční znělka Uherský pochod z opery Faustovo prokletí od Hectora Berlioze. A právě ten nám teď zahraje Bostonský symfonický orchestr pod taktovkou Seiji Ozawy.

jako důstojný zástupce francouzské kultury, vhodný též pro televizní diváky a rozhlasové posluchače, zdejší i vzdálené. Zároveň se ale tvůrci projektu shodli na tom, že má-li takto zaměřený večer přilákat ohromný počet diváků, musí být zároveň elegantní i zábavný, pestrý, nikoli zatvrzele vážný. A vyšperkovaný účastí solistek a solistů nejen domácí provenience, ale též ze zahraničí. Něco však přece jen musí každoroční Leporello účinkujících, kteří předvedou ukázky z operní i symfonické tvorby, spojovat, jistit, zastřešovat. Tuto roli převzal díky pořadateli koncertu z Paříže, kterým byl určen francouzský rozhlas veřejné služby, jeho orchestr. Nazývá se Národní francouzský orchestr, vznikl roku 1934 a na dirigentském stupínku se během následujících dekád vystřídali významné osobnosti. Počínaje Charlesem Münchem, na kterého navázali například Sergiu Celibidache, Lorin Maazel nebo Kurt Mazur. A po nich přišla v nedávných dobách či v současnosti éra Daniele Gattiho nebo Christiana Macelláru. Nedílnou součástí koncertu z Paříže se staly také dva pěvecké sbory. Jejich hlasy se v některých hudebních ukázkách rozléhají z pódia napříč martovým polem. Řeč je o smíšeném dospělém pěveckém sboru francouzského rozhlasu a o jeho mladším sourozenci, tedy sboru dětském, rovněž smíšeném. To vše tvoří pevný rámec koncertu v den státního svátku Francie, neboli při oslavách či aspoň připomínkách pádu Bastily roku 1789. Relativně nedaleko od ní se, jak už zmíněno, tato hudební událost odehrává na martových polích. Kdysi dávno sloužila jako vojenské cvičiště, což dalo takto rozlehlému a rovnému prostoru jeho jméno. Později pomyslného boha války vystřídalo míru milovné zaměření, pěstovala se tu zelenina, která pak nacházela své místo na pařížských trzích. Ozdobou prvního čistě symfonického koncertu z Paříže se na martových polích stala roku 2013 pěvecká esa první kategorie Sonja Jončeva či Roberto Alagna. Sonja Jončeva se teď zaskví ve scéně z opery La Traviata Giuseppe Verdiho. Spolu s ní zpívá Celso al Bello. Orchestra della Comunità Valenciana řídí Frédéric Chaslin.

Jak léta šla, vystřídala se při koncertech z Paříže na pódiu a před televizními kamerami i rozhlasovými mikrofony plejáda hvězd jak pěveckého, tak instrumentálního nebe. Zpíval tu opakovaně americký tenorista Lawrence Brownlee, proslulý 9 vysokými C, ve své oblíbené árii Tonia z Donizettiho opery Matka pluku. Ale také stvárněním postavy saxofonisty Charlesa Parkera v jazzové opeře pojmenované Yardbird v odkazu na někdejší hudebníkovu přezdívku. Zahrál tady rovněž už několikrát významný zástupce francouzské hudební scény současnosti, čelista, pedagog a zakladatel nadace na pomoc mladým talentovaným hudebníkům Gauthier Capuçon. Zasloužil se mimochodem o jedinou dosavadní ukázku z české klasiky, když se během koncertu 14. července 2019 zhostil árie Rusalky z Dvořákovy opery, transponované ze zpěvu do jímavého violončelového sóla. Že přitom noční nebe nad Paříží ovládl žlutě zářící měsíc, bylo jak shodou náhod tak dobrého načasování. Koncert totiž vždy začíná až po 21. hodině a romantické stmívání se stalo jeho neoddělitelnou součástí. Jinak se ale bohužel od nás tohoto spektakulárního večera dosud nikdo nezúčastnil osobně. Prostor se nenašel pro žádného virtuóza či pěvkyni z České republiky, o dirigentovi ani nemluvě. Přitom například sousední Polsko bylo už dvakrát zastoupeno charismatickým kontratenoristou Jakubem Josefem Orlinským. Ale co není, může se snad podařit v následujících letech, protože máme určitě co a koho nabídnout. Mluvě o dramaturgii, daří se jí při koncertech na Martových polích úspěšně kombinovat notoricky známé árie z oper od Verdiho, Rossiniho, Pucciniho, Bizeta či Saint-Saense s ukázkami, které jsou širšímu publiku méně známé. Přitom se záslužně snaží čerpat z bohatých zdrojů domácí klasiky, ať už skladbami členů se skupení Pařížská šestka, jazzem z dob Django Reinharta, anebo vkusně upravenými šansony z dob Edith Piaf. Koncert tím, jako jediný s opravdu celosvětovým záběrem, upozorňuje na hudební kulturu frankofonní oblasti. Díky tomu se tento projekt liší například od koncertu Letní noci vídeňských filharmoniků ze Schönbrunnu, který se logicky vydává jiným směrem, a například árie z francouzských oper v něm uslyšíte opravdu jen občas. Jinými slovy, koncert z Paříže, přejímaný televizemi nejen napříč Evropou, včetně té české, ale i v Číně nebo v Latinské Americe, se tím vyhranil a stal se konkurenceschopným. Zmiňoval jsem Jakuba Josefa Orlinského. Dopřejme si teď v jeho podání árii z opery Orfeo Johanna Adolfa Haseho. Doprovází soubor Il Pomodoro, řídí Maxim Emelianichev.

Pevně stanovený den koncertu z Paříže, jeho zahájení ve 21 hodin a 15 minut i hojná účast diváků doznali během let trojího porušení. Poprvé nesměli početné davy na Martova pole v létě 2020. Zavinil to samozřejmě covid a obavy z jeho šíření. Jakkoliv šlo o nespochybnitelné rozhodnutí, pohled na prázdný prostor pod čirým nebem, který zprostředkovaly televizní kamery, byl opravdu smutný. Příčinou druhé změny oproti zavedeným zvyklostem byly roku 2024 letní olympijské hry, které se jak známo konaly v Paříži. Začínaly jen týden po koncertě, na Martova pole se už navážel písek, na kterém se pak odehrávaly zápasy v plážovém volejbale. A tak se hudební večer přestěhoval na nevelké náměstí před pařížskou radnici. Třetí vybočení způsobila tropická vedra v létě 2026. Kvůli nim byl počátek koncertu posunut alespoň o půl hodiny na 9:45. Sopranistka Corinne Winters, houslista Daniel Lozakovič a další si proto na své vystoupení museli počkat. Zážitek to ale divákům rozhodně neskalilo. Daniel Lozakovič se na tomto koncertě zaskvěl v ukázce ze třetí věty houslového koncertu Petra Iljiče Čajkovského. A my si na závěr dnešního pořadu poslechneme v podání tohoto houslisty celou první větu z tohoto Čajkovského díla. Tak, jak je Daniel Lozakovič natočil pro Deutsche Grammophon v roce 2019.